0: Rádiu Fresh.
1: S rádiom Košice.
2: Legenda československej psychiatrie a priekopník psychoanalýzy u nás Jaroslav Stuchlík liečil aj v Košiciach.
1: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.